0: Rádio Lumen.
1: Bolo 7 hodín 7 minút. Poltavie je geografický región pozdĺž rieky Otava v Čechách. Nachádza sa v ňom aj mesto Strakonice, kde sídli Múzeum stredného Poltavia. Je zamerané na históriu, kultúru a prírodu centrálnej časti tohto regiónu. Redaktorka Mária Čigášová oslovila Luciu Kupcovú zo Strakonického múzea a dozvedela sa od nej, že toto múzeum má množstvo zaujímavých expozícií.
2: Naše múzeum sídlí na Strakonickém hrade. Ten hrad je vlastně takový po Pražském hradu nejrozsáhlejší zachovalý komplex vlastně hradní. Je z počátku 12. století. A u nás je zajímavost to, že necelých 700 let byl sídlem maltéských rytířů. Takže naše muzeum se zaměřuje na 5 hlavních témat. Jedním je právě řád maltéských rytířů a my jsme tam vybudovali takovou v rámci i Evropy unikátní expozici, kde teda připomínáme ten řád a působení maltéských rytířů ve Strakonicích. A potom samozřejmě Strakonice, takže každý se vzpomene na dudy. Takže my máme jednu z největších sbírek dud v Evropě, takže vlastně je vystavujeme u nás v muzeu. A u nás v muzeu si můžete na ty dudy i zahrát, což vlastně, kdo je dudák, tak ví, že vlastně jen tak se dudy nepůjčujou. A další velký téma, který máme, je vlastně ve Strakonicích byla ČZ a vyráběla se tady světoznámá motorka ČZ. Takže další část expozic jsou věnovaný právě motocyklům, jejich závodníkům a konstruktérům. U nás je i silné téma loutky. Bylo tam hodně u nás na Strakonicku loutkářských rodů. Letos zrovna slaví Hurvínek 100 let. A sice Hurvínek je z Plzně, ale jeho autor, tvůrce, se narodil právě u nás ve Strakonicích, pan Skupa. No a poslední expozice je vlastně věnovaná, protože ve Strakonicích je i silné téma textilu. Tam se vlastně textilu šily fezy, které se potom vyvážely vlastně hodně do Egypta, do těchto muslimských zemí, takže i to máme u nás připomenuto. V rámci prohlídkové trasy můžete vystoupit i na vyhlídkovou věž Rumpál. No a muzeum ještě spravuje jako pobočku vodní mlýn v Hoslovicích, což je asi 17 kilometrů od Strakonic směr na Šumavu. Není tam elektrika, máme funkční pec a v té peci normálně pečeme chleba, který můžou návštěvníci u nás ochutnout.
3: Hladný neodjídu.
2: ne, to ne, u nás se opravdu dobře napapají.
3: Keď jsme už na tom Strakonickom hradě, navštívíme vaše muzeum, mohli byste dať našim poslucháčom nejaké tipy na výlety, možno do okolia, do blízkých miest a podobne?
2: Jak říkám, ten mlín, už je to takové podlesí, takové předhůří tý Šumavy, takže tam v okolí je spousta rozhleden a s krásnýma vyhlídkama. Do Písku ze Strakonic je to kousíček, hora Žďovice, tam je zase krásná příroda, vrch Prácheň, podle který je vlastně celý ten region Práchensko pojmenovaný, takže u nás toho uvidíte opravdu hodně. Každý se najde to svoje určitě.
3: Predpokladám, že v Strakoniciach nie je problém s ubytovaním, s reštauráciami, aby mohli prísť výletníci aj zo Slovenska.
2: Ubytování samozřejmě pro takovýhle ty menší cestovatele, krátkodobější, to určitě máme. A gastronomii můžu jenom vřele doporučit, protože u nás je vlastně jeden podnik ve Strakonicích, Sůl a Řepa, teď on dostal nějakou michelinskou hvězdu, takže určitě.
4: Marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradí

0: ako smiem.
1: Ak budete mať cestu do Českej republiky, konkrétne pôjdete do Pardubíc, nezabudnite odbočiť do obce Trusnov. Tu môžete spoznať rodinu manželov Kudrnovcov, ktorá si založila vlastné rodinné bábkové divadlo Kozlíček a taktiež aj staročeské múzeum vidieckého života a remesiel. Aj ich dcéra Pavlína má svoje divadlo Kozlík. A tento vzťah k dreveným bábkam sa začal úplne nenápadne. Priblížila nám ho pani Jitka Kudrnová.
2: Vlastne nás k tomu přivedla trošičku dcera. Manželi od malička vyráběl ke každým Vánocům loutku a ona, když potom dospěla, byla na střední škole, tak začala hrát loutkové divadlo. No a my jsme si potom teda taky udělali loutkové divadlo menší, proto jsme Kozlíček. Dcera má velké loutkové divadlo Kozlík, ta má asi 90 loutek a jezdí po celé republice, nebo už i byla i v zahraničí, takže je možný si ji objednat.
3: A na Slovensku nebyla ještě?
2: To nevím, jestli byla na Slovensku, vím, že byla v Německu, v Polsku. Netuším, jestli na Slovensku, ale není to určitě problém. Ale naše divadlo Kozlíček můžete vidět ve Staročeském muzeu v Trusnově.
3: Vy tam býváte v tom Trusnově?
2: Ano, my bydlíme hnedka vedle toho muzea s manželem a muzeum vlastně jsme založili asi v roce 22 a máme tam stálou expozici loutek a řemesel staročeských, co tak naše babičky dřív dělali, takže to je tam možné k vidění. Je teda potřeba se dopředu objednat, abychom mohli zajistit prohlídku.
3: A jaké remesla tam například prezentujete?
2: Tak třeba tady zrovna i můžete vidět zpracování maku. Trdlo a pernice, mák se utřel a potom se uvařil a udělala se buchta. Nebo předvádíme tady třeba, máme máselnici, kde se udělá máslo v máselnici, utluče, potom se vykape přes plátínko, dá se do tyhle krásné formy a druhý den se vyklopí a je máslo. Nebo tam předvádíme třeba na startování stabilního motoru, který je připojen na třeba lis slámy a lisuje se sláma, nebo ukazujeme repliku parního stroje, spouštíme, takže takovýhle ty staročeský řemesla a stroje.
3: A ještě jsou takéto věci mezi lidmi, je to starodávné, že jako voľakedy to robili ty lidi?
2: Ještě se dá něco na těch půdách najít, někdy se stane většinou, takhle ty starší lidi přijdou, že třeba mají chalupu po babičce, takže už to nikdo nechce, mladý, že to nechce, takže nám to třeba i darujou. No něco je se dá koupit na burzách, no ale tak ještě je, ještě se dá jakoby mezi lidma najít.
3: A proč jste se rozhodli takéto soukromné vlastné muzeum zriadit?
2: My jsme se vlastně do toho Trusnova přistěhovali a tenhle baráček vedle nás byl dlouho opuštěný. Nikdo v něm nebydlel a pak ho majitelka, která bydlí v Itálii, prodávala. No a tím, že se to naskytlo, že to bylo vedle nás a bylo to blízko nás, tak jsme vlastně nevěděli, kdo by vedle nás bydlel, tak jsme to koupili. Původně jsme ani nevěděli na co, jestli třeba děti si tam neudělají chalupu nebo tak. No ale potom jsme se rozhodli teda, že uděláme to muzeum, protože tam byly vlastně i dvě pece jsou tam staročeské, takže jsme si říkali, uděláme muzeum.
3: A ako se můžu dostat návštěvníci do muzea? Třeba se s vámi dohodnout dopredu?
2: Jezdí k nám zájezdy autobusem hodně. Je tam možné i parkovat na staré odstavné silnici, když jsou to auta, tak ty zjíždějí až přímo, máme parkoviště před muzeem. A nebo potom vlakem, je to trasa Česká Třebová Praha a tam se dá vystoupit, jezdí takto turisti, ale to už je, se dá pěšky od vlaku, je to třeba 3 kilometry, takže je to tak spíš pro turisty už.
3: A pokud jde o vaše loutkové divadlo, teda bábkové divadlo Kozlíček, vy máte normálně vystoupení?
2: Vystoupení děláme už jenom takhle v létě, třeba o prázdninách pro děti, nebo když přijede školka a objedná si. Pravidelně neděláme. To už jezdí cena s tím velkým divadlem Kozlík a to se musí objednat a ona za vámi dojede.
3: A jaké rozprávky například hráte?
2: My máme třeba Hloupý Honza, Obudulínkovi, ale dcera jich má asi 10, tam má třeba Perníkovou chaloupku, Červenou Karkulku, Dlouhý široký bystrozraky, hodně těch klasických pohádek, jo, takže tam je možná se podívat i na její webové stránky, loutkové pohádky a tam je to možný dohledat.
3: A manžel ještě dělej vyrábat je postavičky?
2: Teď už ne, protože se věnuje tomu muzeu a tam je spousta práce, pořád to ještě doděláváme, takže teďka loutky nevyrábí.
3: Takže tak jste se dostali od rozprávok pre dceru k úplně úžasnému projektu.
2: Je to takovej náš velký koníček, máme to rádi oba, takže se tomu muzeu rádi věnujeme.
3: A keď sa rozhodnú Slováci vás navštíviť, musia si dopredu s vami dohodnúť čas návštevy.
2: Je lepšie si zavolať. My síce bydlíme vedle, takže když niekto přijede a sme doma, není problém otevřít.

Čemu jsem propadl zejména tramínu z láhve i z krabice, špeku a přírodní lirice. Lirika není moc placená, psát ale můžu jít do sena, píchá to dozad i do stehen.

0: Barbína Nakena sojka mě špičkuje z pšenice. Prý jako socka jsem stálice, chuděra, senilní, zmatená. Byl jsem ten, kdo něco znamená, nadějný básník a idol žen. Vzpomínky chroupám jak paralen. Jsou léta tučná i hubená. Ptám se, zda alespoň Božena najde mě ve světle měsíce. Bývala, pokud vím, velice špekatá, milá a splašená. Neměla špičatá kolena.
1: Ty snad si,
0: řekla mi,
1: špatnej sen. Ale co, v životě plným změn.